0: Jedinou to jeho ctností, že nic netrefí.
1: Proč střílí tedy?
0: By mě dohnal k zoufalosti.
1: To by stálo za to naposledy.
0: Přece tomu tak, neb celým lesem zlobím se s tím věsem. Brzo vpředu, brzo za mnou jde, střílí tam i zde. Rány jeho dosud zní mi v uchu. A již opět u všech nočních duchů vzdory chce mi dělat jediné.
1: Proč?
0: Kdož ví, snad z pomsty rodinné.
1: Slyš, je mladý.
0: 30 a sle.
1: Vyhlíží.
0: Jak módní žádá svět. Zas už střílí blout ten prochlatý.
1: Omlale, jsi hlapý, srnatý.
0: To vám stvrdí soused Blaček. Při pranici z huby vyrazil jsem mu dva přední zuby. Takže píská teď jak mladý špaček.
1: Nože chytni toto.
2: Chytit
0: já, že mám. Nelze. Vždyť pak nejsem četníkem.
1: Myslím, že jim jsi syn s hříšníkem.
0: Což pak zavrouli mne čeledína?

0: Spořádku všem, milost paní.
1: Máš je?
0: A jak?
1: Nebráně se.
0: Mně se nikdo neubrání. Čekal, já se vrhl na ní jako tygr, lítá saň. Zatýkám vás, zní můj tón. Konečně, dí na to on. Na tom maní dukát octne se mi v dlani.
1: A co dále?
0: Zatknul jsem jej hned.
1: A ten dukát?
0: Rovněž jako med.
1: Kde je vězeň?
0: Zavřen do zahrady.
1: Postav stůl a zvonek tady.
2: Co chceš dělat?
1: Soudit.

0: Bože, se ne libido scela.
1: Bože, slyšíš, mluvce dělá.
0: Sotva ocnul sám se v kruhu, zavolal si svého sluhu.
1: Sluhu, jak mluv jasněji.
0: Ano, sluhu v livreji, k osobní jen službě svojí.
1: Tomhle trochu upokojí.
0: Ten mu přines jaký zvak, z něhož vyňal nepoměrné množství hříčky malicherné. Teď se mije, češe, pak jen což děláš. Pán náš dřív nedělal to, jak tě živ.

0: milostivá paní. Nadešel okamžik, kterýž dlouhé a trapné této nejistotě má konec učinit. Promiňte smělost těchto slov, kteráž poprvé z úst mých zaznívají. Avšak stav můj jest nesnesitelný, a protož jsem odhodlán jej stůj, co stůj, ukončit.
1: To, že začátek vašeho psaní...
0: Ano, ano, milostivá paní.
1: Jsou ti muži lháři.
0: Dovolíte, bych směl skončit.
1: Ano, skončit směte.
0: Milostivá paní, miluji vás od toho dne, kterýž jsem vás poprvé spatřil. Byla jste však provdána a tudíž pro mne ztracen. Uzavřel jsem beznadějnou tuto lásku ve svém srdci a živil se útěchou snů. Namlouval jsem sobě, kdož ví, zdali by tě nemilovala, kdyby byla svobodná? Nyní jste svobodná již celé 2 roky, i nemohu se déle klamati. Prcháte přede mnou jako před nepřítelem, mizíte beze stopy, bez rozloučení, bez paprsku naděje pro mé ubohé srdce. Utekla jste daleko navenek v cizí mě uzavřený dům, do něhož jsem se toliko náhodou neb násilím dostat mohl. Vedral jsem se v něj navzdor nebezpečí, že se stanu směšným, jen abych vás opět spatřil. A nyní ptám se vás, milostivá paní, zasluhuje-li toho má něžná, nezištná láska? Mohla-li jste více učinit, kdybych vás byl nenáviděl? Mějte útrpnost se mnou, ubohým. Jsem nevýslovně nešťasten, protože vás nevýslovně miluji.